A już zvolá i nám to, co kde sám skrčím dál, fun a dejka rožký mi je snel v rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád,